0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. července, 2 hodiny ráno. Vlna veder, co drtí republiku, mění lidi v docela nasraný zombie, a to už i ti největší pohodáři prskají síru. Podle vědců prý horko snižuje toleranci a zvyšuje šance na mezilidský konflikt, takže raději dneska nikomu nesáhněte na pivo, nebo bude malér. No a někteří jedinci se v tom péářáku navíc svlékají do takových kreací, že by i stará Blažková zalezla do ledničky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
7: Crazy Rádio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jedinej důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. Pá, Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $3 miliony, no tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru. Moji dceru. Pá, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $4 miliony, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. července, slaví svátek Jindřich. Toto staré germánské jméno v sobě nese význam vládce domova či pán dvorce. Všem Jindřichům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
1: Minimum muziky, minimum

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Odbyla šestá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Maximálně fun!

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, pojď, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle je přeci, ježiš, mám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky a tohle je obývák, ten čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. července, slaví svátek Jindřich. Toto staré germánské jméno v sobě nese význam vládce domova či pán dvorce. Všem Jindřichům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

stavěli velký UVKSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Ze společnosti.
5: Na reality show Farma Česko to asi nebude jen o dřině, protože Štěpán s Markétou se v 13. díle pod peřinou rozjeli tak, že by to probudilo i uspaného medvěda. Zatímco ostatní soutěžící padali únavou, ti dva si tam střihli soukromou erotickou etudu, a to prý hned na začátku dílu. Holt, lidi na venkově mají energie na rozdávání, co si budem povídat, i když kamery jedou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Once a poly Tito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early morning to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 8. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Hey, hey, hey, man, hey, man.
1: Watch out!
2: WOODCKERS.
1: It's a wood.

Já už neplatím. Rád dokrát bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi zítračí.

chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrnu.

0: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Move!

0: Minimum muziky, minimum informací, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

Vem si teď mou viziku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to,

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. července, slaví svátek Jindřich. Toto staré germánské jméno v sobě nese význam vládce domova či pán dvorce. Všem Jindřichům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum informací.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. července, 10 hodin dopoledne. Prahu teď v létě ovládá nový trend. Místo honění se za plážovými bůčky se po parcích povalují lidé v plavkách, kteří záhadně zapomínají mazat záda, a tak se čeká, kdo jim s tím, nezištně, pomůže. Odvážlivci si to pak prý prodlužují až do večera, kde se s mazání krémem stává nejedna letní romance, no chápete. Občas se někdo diví, že místo opálených ramen má chleb od piva, ale to už je riziko podnikání.
5: Ze společnosti.
6: Zatímco většina soutěžících na farmě Česko už sotva pletla nohama únavou, Štěpán s Markétou zřejmě našli úplně jiný zdroj energie. Podle zákulisních informací to ti dva rozjeli pěkně pod peřinou, a to hned na začátku 13. dílu. No, nekupte to, když je láska v reality show silnější než spánek.
5: Kultura.
6: Karlovy Vary žijí filmem a taky pořádnými drby, festival je v plném proudu a na červeném koberci se letos opět předvedly nejen skvostné roly. Společenským událostem vévodily pikantní momenty, třeba když zpěvačka Aiko bez okolků vášnivě políbila svou přítelkyni přímo před zraky fotografů. No prostě, ve Varech to jede i mimo kina.
5: Sport.
6: Česká tenistka Linda Nosková si podmanila Wimbledon a zajistila si historicky první ryze české finále. Její triumf nad Karolínou Muchovou sice trhal rekordy ve sledovanosti, ale teď se řeší hlavně virální video o jejím skromném dětství a trenérech, kde se trefně píše, že taková holka v rukou ještě nebyla. Chudáci chlapi, teď budou mít na kurtech teprve co dělat, když je česká tenisová síla takhle sexy.
5: Doprava.
6: Dopravní situace dneska nabídla pořádný bizár, na Českobudějovicku to jeden spolujezdec na tripu rozjel se sáčkem živých sarančat. Řidič se lekl, vyletěl s autem ze silnice a tři lidi skončili zranění, takže bacha, co vozíte za spolujezdce a co vypustí během jízdy. Tenhle týpek měl v sobě přes 2 promile, takže se asi bál, že by ty rovnou vyrazil na exkurzi do jeho žaludku, anebo si myslel, že to je super způsob, jak oživit nudnou cestu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes se v Česku počasí předvede v celé kráse, od oblačných mraků s bouřkami, hlavně na severovýchodě, až po slunečné chvíle. Denní maxima se budou pohybovat kolem 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě dokonce až na žhavých 30, takže to bude chtít spoustu studených nápojů a možná i méně oblečení. Zítra sice ještě tu a tam sprchne, ale teploty se vyšplhají na příjemných 16 až 28, tak se nebojte vyrazit, hlavně ať se nikdo nenechá zmoknout, nebo si vzpomene na ty scény z romantických filmů.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. července, 11 hodin dopoledne. Česká koupaliště praskají ve švech a někteří pánové zjevně zapomínají, že plavky nejsou jen na okrasu, ale mají i praktickou funkci, zvláště při skocích do vody. Inu, alespoň mají dámy u bazénu o čem drbat, když už nemají na co koukat.
5: Ze společnosti.
6: Tak to byste nevěřili, co dokáže Václav Dohnalík z Pavlíkova. Tenhle borec totiž postavil 57 dokonalých replik historických motorek, které od originálů na fotce skoro nerozeznáte, a to všechno z obyčejné papírové čtvrtky. Tyhle klenoty i spoustu dalších úletů obyčejných lidí, kteří mají v rukou zlaté české ručičky, byly k vidění na festivalu českých rekordů v Jihlavě. Takže až zase budete lamentovat nad nudou, vzpomeňte si, co všechno se dá vyrobit z papíru, než se z toho zblázníte.
5: Kultura.
6: Tak to vypadá, že v Česku se lidi fakt umí bavit. Místo nudných výstav teď frčí závody traktorů v Bahamě, kde se diváci nevyhnou pořádné spršce bláta, nebo dokonce trakařové běhy, kde se borci převlékají do absurdních kostýmů. Evidentně kultura nemusí být vždycky jen vážná, občas je to prostě pořádná prdel s blátem až za ušima.
5: Sport.
6: Máme tu zprávu z okresní fotbalové ligy, kde prý včera po vypjatém zápase došlo k nečekanému odhalení. Jeden z obránců Dolních Křečan byl totiž údajně tak nažhavený z výhry, že si v euforii svlékl dres a pod ním neměl nic, než jen úsměv a lehké opálení od kopaček. Fanoušci prý řvali nadšením, ale spíš z toho, co viděli, než z fotbalových dovedností.
5: Doprava.
6: Ranní špička na českých dálnicích dnes připomínala spíš pomalý tangáč, kde se místo ladných otoček řidiči předváděli v umění brzdění. Na D1 i 8 se po ránu zbíhaly nehody, takže si šoféři užili nekonečné kolony, zatímco se snažili uhodnout, kdo tentokrát dostal infarkt z ranního schonu nebo prostě jen zapomněl brzdit. Provoz na D35 se taky pěkně zadrhl, takže místo cesty za prací si někteří dali spíš oddechové cvičení v trpělivosti.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný aprílových překvapení s občasnými přeháňkami a bouřkami, takže se, holky, moc nerozpouštějte. Teploty vyšplhají na příjemných, ale ne úplně žhavých, 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě možná i na sexy 30, a v noci pak klesnou na 13 až 18 stupňů, ideální pro přitulení.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

telegram s adresou svět, píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou jej číst

jednou pomine, tak Marie, co ti je? Všemocné.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec. Sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. července, poledne. Začíná pravé léto a s ním i nekonečné horko, které leze lidem pořádně na mozek. Městská policie v Praze tak musela dnes ráno řešit už třetího naháče, který si chtěl udělat bazén z kašny na náměstí, prý mu to přišlo jako nejlogičtější řešení. No, my bychom řekli, že pán měl spíš v hlavě vymeteno a hlavně pořádnou opici, ale aspoň se chlapi v uniformách zasmáli.
4: Ze společnosti.
5: Veronika Kohoutová se po Karlovarském festivalu pořádně odvázala na dovolené, kde se v bazénku pochlubila fanouškům svým výstavním pozadím. Je vidět, že se herečka za své křivky vůbec nestydí a upřímně ani nemá za co. Prostě pohoda, jazz a nahá prdel.
4: Kultura.
5: Vojenská základna u Kladna se na pár dní proměnila v postapokalyptický svět, kde si dospělí mohli hravě vyzkoušet, jak přežít konec civilizace. Účastníci festivalu Rust Heaven se učili nejen boj s meči, ale i jak si zpříjemnit intimní život pomůckami z hobby marketu. No co, i v apokalypse se musí člověk nějak bavit, a trocha té erotiky přece ještě nikoho nezabila, že jo?
4: Sport.
5: Fanoušci v Kloboukách u Brna si po včerejším fotbalovém debaklu místního týmu zpestřili večer netradičně, vtrhli na hřiště a místo protestů začali hrát svlékací fotbal. Prý aby rozhodčí viděl, že gólman chytá holýma rukama. No, některým to prdel asi neukázalo, ale zábava byla zaručena.
4: Doprava.
5: Kdo by si pomyslel, že prázdné lahve dokážou zablokovat pražskou Tepnu, ale jeden smyk na okruhu udělal z kamionu rozhazovače recyklovatelného štěstí. Někomu se hold den zvrhnul, když místo popíjení šampíčka sbíral střepy po dálnici a brzdil nám cestu za obědem. Takže ti, co spěchali, měli smůlu, místo volné cesty si mohli maximálně zamávat s naštvaným kamionákem.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta letní nálada, kdy se nebe tváří jako po divoké noci, chvíli se mračí, chvíli vykoukne sluníčko a sem tam nám pošle spršku osvěžení, možná i s nějakou tou jiskrou v podobě bouřky. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá až k příjemným 29, v některých oblastech Moravy klidně i na poctivých 30 stupňů, takže klobouky dolů, dámy a pánové, svléknout košile, dokud se dá. A v noci. Noční teploty klesnou na takových 13 až 17 stupňů, ideální na tulení, nebo alespoň na lehkou deku, aby vám nezmrzly končetiny.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.
2: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. července, slaví svátek Jindřich. Toto staré germánské jméno v sobě nese význam vládce domova či pán dvorce. Všem Jindřichům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Kizzy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
2: Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. července, 13. hodina odpoledne. V malebné obci Horní Koťahůlky se včera strhla pořádná mela u místního rybníka, když se skupina penzistů poprala o nejlepší místo na nahé opalování. Situace eskalovala poté, co jeden z nich omylem snědl svačinu, která patřila sousedovi Jezevčíkovi, naštěstí nikdo nepřišel k úhoně, jen Jezevčík k depresi. Místní prý už roky takovou zábavu nezažili a těší se na další zasedání, na další slunečné odpoledne.
4: Ze společnosti.
5: Na Hluboké nad Vltavou došlo k pořádné prasečince na silnici, když opilý spolujezdec na zadním sedadle vypustil do auta sáček živých sarančat. Řidič se tak vyděsil, že ztratil kontrolu nad vozem a naboural, přičemž tři lidé skončili se zraněními v nemocnici. No jo, když má někdo v hlavě vymeteno, neměl by k tomu ještě vypouštět hmyz v autě, to se prostě nedělá.
4: Kultura.
5: Česká kultura opět dokazuje, že se nebere zas tak vážně, když se v některých regionech soutěží v hodu uzenou vepřovou kýtou. Namísto nudného olympijského disku si tak lidé s gustem házejí pořádným kusem vepřového masa. Kdo by se s tím páral, když se dá takhle vtipně spojit sport s láskou k zabijačce, že ano?
4: Sport.
5: Ještě před prvním gólem na okresním přeboru prý některým fanouškům na tribuně málem vypadly oči z důlků, když kolem nich proběhla slečna v dresu, který toho víc odhalil než zakryl. No, pánové, jestli takhle bude vypadat celá sezóna, tak se máme na co těšit, u téhle ligy si asi nikdo nebude stěžovat na nedostatek diváků, co? Hlavně ať pak někdo neplácá, že na fotbal se nechodí kvůli kráse.
4: Doprava.
5: U Kryr na Lounsku si dnes ráno jeden řidič nejspíš spletl silnici s polní cestou a skončil s autem v příkopu. Jestli se přitom kochal ranním sluncem, nebo spíš atraktivní spolujezdkyní, už se nedozvíme. Hlavní je, že se nikomu nic vážného nestalo, jen to auto má teď trošku bahna na kapotě.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Jde Baťa z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bouřka. Teď dojde na tu louku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Baťa říká, jožiš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Baťa povídá, no toto. Ne, šel z té hořící koliby, vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Baťa povídá, no proto.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádio.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má se v rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit? Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Maximálně.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Maximálně fun!

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. července, slaví svátek Jindřich. Toto staré germánské jméno v sobě nese význam vládce domova či pán dvorce. Všem Jindřichům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
6: Crazy Radio.
5: Crazy Radio. Minimum.

0: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: to zbalený, figděli to balený na doma ke zulení, jo. Díky, dík. Díku, dík.
1: Crazy Radio.

0: na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, stavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? A říká, da, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
6: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Got anything to say for yourself, boy?
5: Yeah, fuck off.
6: Beat tracks on the scar.
5: Fuck off.
7: I beg your pardon, boy.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 15. července, slaví svátek Jindřich. Toto staré germánské jméno v sobě nese význam vládce domova či pán dvorce. Všem Jindřichům přeji krásné jmeniny.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Fantasy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio. It's called Switch. Let's get it going.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. července, 20 hodin. Češi letos vyrazili na dovolenou po vlastní ose s takovou vervou, že prý kolabují kempy a Chorvatsko je plné k prasknutí. Někteří borci se tam dokonce prý vracejí i třikrát za sezónu, jen aby si dali to svoje pivko u moře a vypnuli mozek.
5: Kultura.
6: Takže bacha, Češi si očividně docela libují v digitálních hrátkách. Skoro třetina národa si vesele posílá lechtivé fotky a zprávy, což je prý dneska už skoro stejně běžné jako poslat fotku řízku k obědu. Jen si, holky a kluci, dávejte pozor, ať z těch vášnivých zpráv pak nekoukají nějaké potíže.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice. Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně. Minimum muziky.

kovo, stříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustili mě z basy. Jsi

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat, nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu, vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
1: Minimum info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. července, slaví svátek Jindřich. Toto staré germánské jméno v sobě nese význam vládce domova či pán dvorce. Všem Jindřichům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Žijeme online, myslíme online, milujeme online, skončíme offline.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. července, slaví svátek Jindřich. Toto staré germánské jméno v sobě nese význam vládce domova či pán dvorce. Všem Jindřichům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Mám svý poslední přání, ať mu syn je zdravě, ať je na mě někdy aspoň jednou fakt hrdý, ať má se vždy líp, než měl jsem se kdy já, ať ví, že jeho táta ho nejvíc rád má. Mám svý poslední přání, ať je vždy šťastný, ať uvnitř je čistý a stále tak moc krásný, ať má srdce velký, ať ví, že pro něj žiju, ať přejde let tenký, ať ví, že se o něj biju. Mám svý poslední přání, ať zná jen čistou lásku, život krásný přesně tak, jak na obrázku. On je má krev, za něj bych dal svůj vlastní život, chci, ať to vždy ví, že on je úsměvu důvod. Mám svý poslední přání, ať vzpomíná jen v dobrém, až popel můj jednou poletí pryč s větrem.

Mám svý poslední přání, ať vzpomíná na ty časy. Když hladil jsem mu vlasy a on rostl do krásy. Když slzy mě tekly a on spinkal takhle malý. Z velkého strachu o něj jsme v noci nespali. Mám svý poslední přání, ať pravdě dá za zváhu. A nepadne nikdy dolů na chladnou podlahu. Ať rodinu svou mám vždy jen na prvním místě. Ať se jí drží vždy tak jako malý klíště. Mám svý poslední přání, ať mám krásné dětství. A s úsměvem na rtech každou noc spí. Ať nepozná trápení, stejně jak jsem poznal já. Ať ví samoz dobře, že je navždy jen krev. Mám svý poslední přání, ať ho má rodina chrání. Ať čistá láska je jeho nejsilnější.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
5: Já vím, soudružko, ale je to šen.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

jsem jenom tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio. Minimum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Zprávy rádia. Aktuálně v Čechách.
1: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. července, půlnoc. Češi se v parném létě zřejmě definitivně zbláznili a místo chlazení piva v hospodách řeší, kdo má nejvíc selfíček s nafukovacími plamenáky u rybníka. Je to fakt úchylný, ale co, aspoň se nenudíme a můžeme se smát těm debilům, co si neumí užít klid. A pak, že se máme dobře, když pořád honíme nějaký lajky, to je teprve průser.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malý kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovak. Přijde druhý den a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovak, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára. A představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa a já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrýzera.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Surprising, you know? It's like it got me sent in.

bomby na Bagdád. Padaj bomby na Bagdád. Padaj bomby na lidi. A ty tam umíráš.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 16. července, slavíme jméno Luboš. Věděli jste, že toto jméno má staroslovanský původ a znamená ten, kdo miluje mír. Všem Lubošům proto přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
4: Minimum muziky, minimum

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: parku mrtvou holku, ale není občanku. Ký odevřou pan Nová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, ano, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Crazy Radio.